Do 4. hodiny nám ešte dramaturgia rádia BBC ponúka sonátu pre violončelo a klavír číslo 1 e-mol Johannesa Brahmsa opus 38, časti Allegro non troppo, Allegretto quasi menuetto a Allegro. Predstavia sa Cyril Škerianec a Mojca Pucejl.